0: 尼姑，尼姑姐孙有嘞。
1: 啊，这下我乃是李代官人。哎，听说他给你发明出了龙卷之旅护音。李代官人给你捋我东西，千万不可失了。
0: 哎呦，虽然这孩子呀，竟然请小妹很大方便。
1: 真的啊！哎，
2: 是呀是呀，高女女，你家多好，如我高女女，是你呀嘛？哎呀，高女女呀，管你有谁上几句，千万莫恁爱罗嘛！
3: 哎，再罗再罗呀！哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，